Robot bro, kámo, dáň šrudu, pěkně šukovši, kde nás učili, dělo je moje a regulárně vaše vlastní kolády, teď je důvodu, kusilo zrev, kusilo zrev, kusilo zrev.